Desoreční 32 minutos. Mr. Bao, kajímu katoáš lepáho jopáku bych na ngáni zjeto. Šamá mu na provincii, že nejasa. Já nechci lámbo, mu na paká nělámbo, jak už ani čemáte. Esnáta sáni. Mám kvátku mu se čekára.